0: Václav Neckář, léto mé, tak sme si dali borúvkové, teda čučoriedkové koláče od babičky, to sa v nedeľu popoludní hodí a do výročnej hitparády teraz presuniem Petra Cmorika a jeho novinku z tohto roka, pesničku Nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: Pesnička, ktorá vás zrejme roztancovala, je roztlieskala vaše ruky a ponúkoli o 6. hodine 19. minúte Lionel Richie.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Hokejisti Popradu obhájili prvenstvo na tradičnom domácom turnaji Tatranskom pohári. Ide už o rekordný 16. triumf Kamzíkov. Podiel na úspechu domáceho celku, ale aj Trenčína malo mnoho nových hráčov a aj obaja noví tréneri, pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
2: Pred rokom si Podtatranci v závere turnaja podali Liptovský Mikuláš, tentoraz Trenčín. Išlo de facto o finále, keďže obe extraligové mužstvá si v predošlých dňoch poradili s ostatnými súpermi. Vo včerajšom dueli prehrávali Popradčania ešte 7 minút pred koncom o 2 góly, no podarilo sa im vyrovnať na 4-4 a o titule rozhodli až v 6. nájazdovej sérii, hovorí tréner Ladislav Čihák.
3: Každá trofej sa počíta, ja som za to strašne rád. Musím uznať, že Trenčín sportovne bol proste lepší, ale náš tým ukázal takú trošku tu vnitřní sílu. Jsem rád, že jsme pohár nechali doma v Popradě, ale to je pouze jenom jedna část, je to příprava a máme ještě jeden přípravný zápas, potom děláme tlustou čáru a my se hlavně soustředíme na to, aby jsme dobře odstartovali ligu.
2: Hrdinom večera se stal brankár Popradu Julius Hudáček, který se na Slovensko vrátil po 15 rokoch.
4: Čo jsem počul, tak vlastně všichni si pochvalovali tu náladu v šatě minulý rok a můžu povedať, že fakt je tu sranda. To, proč jsem se chtěl aj vrátit, tak ďalej byla i ta kabína. Myslím si, že to bude dobré. Uvidíme od toho 15. zo spisku, jak to bude a my se na to všetci tešíme a musíme sa na to pripraviť. No.
2: Gro popradského tímu zostáva nezmenené, no na súpiske pribudlo minimálne jedno nebezpečné mladé meno. 22-ročný český útočník Adam Dvořák strelil v drese Kamzíku počas prípravy už 9 gólov.
5: Je to krásny, vďačnosť za to, treba to brať s pokorou. Ideme krúček po krúčku, ladíme to všechno na toho 15. září, potom sa to bude počítať na ostro. Sme vďační, každá výhra je skvelá a dneska sme to otočili, takže mám radosť.
2: Na jednej strane radosť, na druhej veľké sklamanie. Trenčania siahali na svoj tretí Tatranský pohár a na prvý po 30 rokoch. Napokon zauradovala neskúsenosť tímu a stále nedoladená chémia medzi novými mladými hráčmi. Kapitán Jakub Ferenc.
6: Sme na začiatku, my sme sa o tom bavili, to je rekonstrukcia celý klub, celý tím.

0: snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct.
1: To už se stává.
0: Bude to tím,